trials.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych mocať, hledat lepší k

0: trial.
1: Queda.
0: Trial.
1: Qué poco queda.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial. Trial. Trial.

balls. Balls. Balls.

Bye. Trial.

trial.

trial. Trial.

ptákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: not ready to, baby. You're not alone.
1: Try, Ellie.

0: trial. Trial. Trial.
1: Sorry seems to be the hardest one.
0: Trial.

0: trial.
1: Thank you.
0: Trial.
1: Okay.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

Ciao. Ciao.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nejsi sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prach na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: si vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si ten
1: pár chtěl
0: znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad se

0: zahlcený, ať pro léta ztracený, nemusím plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

Rogue.

0: Bye. Bye.
1: Bye.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

svrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo.

0: vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně je.

job.

0: trial.
1: Trial.

0: feels better.
1: Try out.

trial. Trial.

Try. Trial.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Bye.

dál. Trial. Trial.

Čau.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je
0: trial.
1: Mladý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak.
0: Jaký
1: bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: úsměv od ženy, který si všechno vzal.
1: Trial.
0: Jen pro tvý touhy zborcený, péta ztracený,
1: trial.
0: Oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi šel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl
1: trial.
0: Znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

trial. Trial.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách,

0: trial.
1: Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

trial

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás,
0: trial.
1: Když si v noci vyšel ven. Snad se z trochu třás. Trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.
0: Trial.
1: Jako správnej chlap.

Čau. Trial. Trial.

12. Drive.

try. Trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta
0: trial.
1: Je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná
0: trial.
1: Nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.
2: Když tě našel noční hlídač.
0: Trial.

0: trial.
1: Jen pro tvý touhy zmorcený, léta ztracený,
0: trial.
1: Ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel
0: trial.
1: Ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej
0: chlap.
1: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp,
0: trial.
1: Křivě šláp.

0: trial.
1: Trial.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

try. Trial.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v odsaď, hledat lepší klima.

try. Trial.

0: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Pavel.
1: Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

píská, slunčko píská. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

kapsičku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi veliký.

slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

bratka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.

try. Try.

0: vzpomínou.
1: Trial.
0: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?
2: Stýská, se mi stýská po nás dvou.

0: trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.
2: One, two, three,
0: trial.
2: Four.

trial.

trial. Trial.

Rara.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje
0: trial.
1: Magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš
0: trial.
1: Ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když jsi v noci vyšel ven, snad se z trochu třás.
0: Trial.
1: Třás.

0: Léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když si vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Prostivejma rukama jako správnej chlap.

0: trial. Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Wow.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. A při se, bratříčku.

trial. Trial. Trial.

Bye.

Bye.

try.

nech dá spát. Sváčky kytaru a hrábí do picích, tancuju v odpadu po našich.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu
0: hraj,
1: tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trials.

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej. Trial. Je to všechno jen pár let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: bakalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp,

0: zborcený,
1: trial,
0: ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: It's a lot.
1: Trial.
0: It's a lot. Like life.

It's a lot.

trial.

trial.

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial. Trial.

Bye. Bye. Try.

Bye.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je
0: trial. Tvoje.

z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Dílky básnivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si přivyšlát.

0: ty touhy zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Did I disappoint you or let you down?
0: Trial.

bag. Trial.

0: Why?
1: Všichni jste gogo.
0: Trial.

Ciao.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

0: well.
1: Are ready to baby
0: trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách,

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratíčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak
1: Trial.
0: Složitá. A při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
1: Čau.

style. Trial.

0: jen žít. Celý...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

kříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

stýská. Trial. Trial. Trial.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial. Trial.
1: Nakupenda pia, nakutaka pia, penzi we.
0: Trial.

trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Drive.

call. Bye.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Bye.

Wow. Wow. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrám pro plnej
0: sám.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.

everywhere.

0: Já čau.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrám pro plnej sám.
0: Čau.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával.
0: Čau.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedá na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad se z trochu třás.
0: Trial.
1: Třás.

0: trial.
1: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.
0: Trial.
1: Jako správný

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je
0: trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se
0: trial.
1: Trochu třás.

0: trial.
1: Slyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl
0: trial
1: znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap
0: trial.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej,
1: wow.
0: To by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

stars.

Bye. Trial.

0: trial.
1: Máma, sundej kytku z kabátu.
0: Trial.
1: Za chvíli mi bude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

trial. Trial.

0: můžeš dýchat, wow. Můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.
1: Wow.
0: Z tvých polipků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.

0: se.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: čas.
1: Trial.
0: Já cestu zvolil si po níží. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
1: Trial.
0: Co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš,
1: Trial.
0: Že jen

style. Bye.

trial. Trial. Trial.

Thank you.

0: trial.
1: Oh, yeah.
0: Trial.

trial. Trial.

surprise.

0: trial.
1: Žít
0: trial
1: je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápí.
0: Trial
1: bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání
0: trial,
1: co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence.
0: Trial.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladí šílence. To se
0: trial.
1: Pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A
0: trial.
1: Pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: you guys.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

try, huh?

Thank you.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky blásniví.

0: chtěli křídla pro svůj let.
1: Trial.
0: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej šprác. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

salášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej

0: Bye.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

try. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Lásko,

file. Trial. Trial.

0: Well,
1: vypršel náš čas, už musím jíst.

0: trial.
1: Připomínává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trials. Trials. Trials.

Bye. File. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: the road, so let's go higher. Whoa, oh, oh, no, let's go higher.
1: Trial.

trial. Trial.

Well,

trial.

0: Nejlepší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů.
1: Trial.
0: Já chtěl

0: trial.
1: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Trial. Trial.
1: Žít je někdy krásnej chlabolam, když se ti zdá, že se potápíš.
0: Trial.
1: Bouře

0: Čau.
1: Stýská se mi, stýská.
0: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
2: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
0: Trial.
2: A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.